je. Moje zauchyne jsem tryt se začal, za tu mi je kuko, kofu tu dal.